0: smrsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Kdo se ptal na tvůj názor, s kým si myslíš, že paseš krávy, až vychováš vlastní dceru, tak přijď diskutovat se svým otcem. Viděl jste to, pane profesore? Francouzštinu, angličtinu, hodiny klavíru člověk platí a takový monstrum.
3: Takže co říká o nocích odborná literatura? Cituji. Jemný vídeňský noc.
2: Já ti dám život! To je tím, s kým se táháš, s nějakým anarchistickým bohemem, rudým bolševickým nokem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku, senzační film. Rumunskej. Máš lístek? To musíš vidět. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. Tu máš, ať nezneškáš žurnál. Oblíka, jo, ne, jdeme, pojď. Je to trochu cestopisný a trochu erotický. No, já bych na to šel ještě jednou, ale nemůžu, musím se koukat na besedu o hovězím dobytku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Milane.
2: No?
1: Víš, neznáš, ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne? Na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
2: Ty vole.
1: Milanku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
2: Fax? Jak to vypadá, ty vole? No nemám, no. A kvůli čeho, jako, ty vole?
1: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš? Abys to měl, ty vole, v ruce, ať toho šéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
2: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
1: A to právě nechci, jestli mi rozumíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Hele, brzděte jo. Betonové lodě. V životě jste neslyšel větší hovadinu.
3: To je napravda.
2: Vody beton plave? Beton nemůže plavat, ty vole.
1: No tak. Z čeho jsi čerpal, Matěj? Pravda. Tak to musí být pravda.
2: A hlavní místo Sahary je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku, ano? Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jinej? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
2: Neznám.
1: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjavíku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
2: Nevím.
1: Sám to řekl. Desetisměna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, dvě směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna. No, já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Taky prosím tě.
3: Pepino, už toho máme dost.
2: My taky. Matýsek se posral.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Ty tě tam úplně zblblí ty holky.
3: Málo. Že ty půjdeš taky klečet. Teď si byla na mě moc ošklivá. To je na klečení.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: mňam, mňam, mňam. Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
8: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
7: Co?
8: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
7: Skla prostroje.cz.
8: Specialista na skla pro pracovní stroje.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
10: vybrat dobrý materiál
11: a vybudovat náš domov.
12: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

DAB i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Dneska nejvyšší teploty až 22 stupňů, co se týče zítřka, tak převládat bude jasno až polojasno. V jeho východní polovině území čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost a doznívání deště nebo přehánek. Zítra nejvyšší teploty okolo krásných 16 stupňů. Krásný ráno, moje milí, máme za chvilku přesně 7 hodin a vy ladíte Rock Radio dneska s Kájou Klímovou. Doufám, že se všichni máte krásně a víte co, udělejte si káves, něco dobrýho k snědku, nohy nahoru a jestli jste v práci, řekněte šéfovi, že to je na mě. Jak už je klasicky známý v mém vysílání, historický okýnko, moje keci, ale hlavně pořádná dávka slušný rockový muziky, kterou všichni milujeme. Tak si pojďme rockový víkend užít společně s Alicem Cooperem, Billy Talentem nebo Jirkou Schillingrem. Ahoj a jeho jsem prý blázen jen. Pecka z roku 1977.
0: Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rock z vinilů.

0: Právě nám na Rock Radio dojíždí Hole a jejich Malibu. Doufám, že už máte ten káves, protože tady mám pro vás jednu novinku. Dlouho jsem tady neměla nic o AC/DC a zrovna včera večer jsem narazila na takovou vtipnou a čerstvou historku. Totiž Angus Young, kytarista skupiny AC/DC, rozdal velmi zvláštní a dá se říct originální autogram. Podepsal totiž ničím mimčo. Ne, nedělám si srandu, fakt se to stalo. V Torontu mu jeden fanoušek podal své dítě a on ho bez váhání podepsal. Takhle, dneska si fanoušci nechají tetovat autogramy, který si nechají napsat na tělo, ale podepsat mimčo, to je bomba. Asi tak jako náš playlist, tak pojďme pokračovat v naší jízdě. Ozzy, Bad Wolves nebo Komunál pod maskou klauna, pecka z roku 2020.
1: Mám barák děravej, do postele fičí, snad s námi poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Právě nám na Rock Rádiu dojíždí Oasis a jejich Champagne Supernova. A já vám teďka připomenu jeden historický moment, což znamená, že otevíráme historický okýnko. Tento historický moment odstartoval novou éru a i lídka děvčat v osmdesátkách. Před 43 lety se poprvé členové Kiss ukázali bez make-upu. Pánové reagovali na ně tenkrát asi jako táta Šebek. Co to je za hnusnou máničku, ale děvčata, jo, ty si strhli starý plakáty a nalepili nový. Stalo se tak v rámci propagace alba Lick It Up a tak se vlastně odstartovala nová éra Kiss, kdy sice hráli v make-upu, ale také už byli veřejně poznat. Dokonce Ace Frehley, ikonický kytarista skupiny Kiss, který už bohužel není mezi námi, prozradil, že předtím, než veřejně ukázali obličeje, který byly zakryty make-upem, tak přišel domů, smyl si barvu a šel do hospody s ostatními jeho kamarády bez toho, aniž by ho nikdo poznal. Je vlastně strašně zvláštní slyšet, jak i přesto, jak byli slavní, tak je nikdo nepoznal a pak bum, najednou jsou vaše obličeje bez make-upu úplně všude. Tímto uzavírám dnešní historický okýnko, do konce hodiny nás doprovodí Bruce Dickinson, Scarp nebo Within Temptation.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
2: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
3: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
2: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
3: A dětem přidáme helmu zdarma.
2: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
3: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.

0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
1: Znám lepší. Skla prostroje, sklaprostroje.cz.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje.cz.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: počasí. Dneska bude oblačno až polojasno, během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Dneska nejvyšší teploty až 22 stupňů a co se týče zítřka, tak převládat bude jasno až polojasno. V jihovýchodní polovině území čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost a doznívání deště nebo přehánek. Zítra nejvyšší teploty okolo krásných 16 stupňů.
1: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
2: Dobré ránko, moje milí, máme 8 hodin, 2 minuty k tomu a za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová. Snad se všichni máte krásně a pokud ne, tak nezapomeňte, všechno bude zase dobrý a všechno zapadne tak, jak má. Pojďme si to ráno zlepšit písničkou na přání, protože je váš čas, přátelé. Pište si na Messenger Rock Radio o vaší oblíbenou píseň a já vám ji tady zahraju. Do té doby Miroš Majda, Nightwish nebo Metallica, jejich legendární písnička Enter Sandman, pecka z roku 1991 a alba Metallica, jinak taky řečeno Black Album.
0: Rock Radio.

0: Pořádná osmdesátková nálož právě dojíždí na Rock Rádiu Bon Jovi Born to be my baby. A jak jsem vám před chvílí avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsal Fila. Ahoj Kájo, mohl bych prosím poprosit Bring Me the Horizon do práce, díky moc. Tak Filo, samozřejmě, že zahraju, moc tě zdravím a posílám ti tam od Bring Me the Horizon Throne, ať to ráno pořádně nakopneme. Bring Me the Horizon tady nebudu hrát sami, taky nás čeká Antiflag nebo Marilyn Manson, ale teďka už pořádná nálož metalu.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádný rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Tak to byly Vanastovky a jejich Anděle. Pojďme si dát nějakou tu metalovou novinku. Vyšla totiž píseň Joseph od Falling in Reverse, kde hostují Corey Taylor ze Slipknot a Serj Tankian ze System of a Down. A zrovna tahle pecka překonala 5 milionů zhlédnutí na YouTube za méně než 48 hodin. Ono se to řekne, že jo, ta pětka je malý číslo, ale představte si 5 milionů lidí. Je to vlastně neskutečný číslo. A samozřejmě tuhle novinku doporučuju, má to skvělou energii a pánové doopravdy nesklamali. Kdo nás taky nesklame, budou Kabáti, Meredith Brooks, Amorphis nebo Queenie, I The Show Must Go On. Ano, pravda, pravda, tato show musí pokračovat.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Ne, můj oblíbený hrnek.
7: Tak tohle není dobrý začátek dne.
8: No to snad ne.
9: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
10: Alegria dny jsou tady.
9: Se slevou 7% na zážitky.
10: Zážitkové restaurace.
9: Pobytové zážitky.
10: Adrenalin.
9: Automoto a mnohem víc.
10: U nás si vybere opravdu každý.
9: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
10: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.

0: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
1: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
0: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
1: Bude vejdán.
2: Dny Merien v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Dneska nejvyšší teploty okolo 22 stupňů a co se týče zítřka, tak převládat bude jasno až polojasno. V jeho východní polovině území čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost a doznívání deště nebo přehánek. Zítra nejvyšší teploty okolo 16 stupňů.
0: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Zdravíčko, moje milí, máme 9 hodin, 3 minuty k tomu. Ladíte rockový víkend na Rock Radio s Kájou Klímovou. Ať už jste v práci nebo někde na chatě, doufám, že to jde všechno podle plánu. V této hodince, na co se asi podíváme? Podíváme se totiž do kin. Ano, už zase. A pak mám pro vás doporučení na song, takže se máte určitě na co těšit. A teďka se začneme tu 9. hodinu třeba s Lucí, Beast in Black nebo Johnem Lennonem a jeho Imagine. Nádherná písnička z roku 1971.
2: Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: nám na Rock Radio dojíždí Green Day a jejich Last of the American Girls. Hele jo, já to nedělám na schvál, ale znovu vás zvu do kina. To už máme Ghost, Green Day, Ozzyho, Oasis. A teďka k tomu přidávám trošku německého rázu v podobě Rammsteinu. Rammsteini nám představí svůj monumentální koncert z Mexico City, kde během 4 vyprodaných večerů sledovalo jejich show téměř 200 tisíc fanoušků. Premiéra v kinech je naplánovaná na 4. listopadu 2026 a vypadá to tak, že výplata půjde do jístku a popcornu. Tahle německá kapela totiž umí udělat velkolepou show. A my teďka pojďme pokračovat v naší krasojízdě Panoptico, Hinder nebo Accept a jejich Princess of the Dawn z roku 1982.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit pro lepší příběhy.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Park právě dohráli na Rock Rádiu a jako každý naše společné vysílání okořením nějakým svým tipem, mám tady pro vás doporučení na další píseň. Včera to byla píseň Real Love od Bon Joviho a dneska vám doporučím song What Could Have Been Love od Aerosmith. Za mě teďka se doopravdy troufnu říct, že jedna z nejlepších jejich písniček. Pochází z alba Music from Another Dimension z roku 2012 a asi se ptáte, o čem pojednává. Tak vlastně Steven Tyler tam zpívá o tom, jak se jeho ex posunula dál v životě a on stále stojí na místě. Přemýšlí, kde se to mohlo pokazit a jak na ní stále myslí, i když ona už je s někým jiným. Píseň má krásnou melodii, Stevenův hlas je tam úžasný a i námět má předat zprávu. Za mě prostě pecka. Tak tady se vám dala další tip a nás do konce hodiny čeká Pretenders, AC/DC, Medvěd 009 nebo Def Leppard a Two Steps Behind.
1: Maxi. Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Dneska nejvyšší teploty okolo 22 stupňů a zítra bude převládat jasno až polojasno. V jeho východní polovině území čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost a doznívání deště nebo přehánek. Zítra nejvyšší teploty okolo 16 stupňů Celsia.
0: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Zdravíčko, moje milí, máme 10 hodin, 2 minuty k tomu a za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová. Hele, máme venku krásně, co? U nás v Praze je momentálně zataženo, takže ideálka a ještě k tomu slušná rocková muzika. No co víc si přát? Já vám teďka povím, co vás čeká v této hodince a to vás čeká píseň na přání. Takže mi pište na Messenger Rock Radio o píseň, kterou si chcete nechat zahrát a my si pojďme mezi tím dát třeba Iron Savior, Smash Mouth nebo Aleše Brichtu a jeho Když po tobě jdou.

0: Tak to byly Rolling Stones na Rock Radio. A jak se vám před chvílí říkala, abyste mi psali o písničku na přání, tak já teďka spojím dvě přání. První bylo od Páji. Kájo, ahojky, zahraj pro mého syna cokoliv, měl narozeniny. A druhý přání bylo od Romči, protože ten měl skvělý námět na píseň. Aloha, chtěl bych prosím zahrát song od Fleetwood Mac, I'm So Afraid, všem, co poslouchají a tobě do studia, fajnou nedělu všem. Tak Pájo, věřit synovi se zpožděním, že všechno nejlepší mu přejem. A s Romčou jsme se domluvili na Fleetwood Mac, bohužel tady I'm So Afraid nemáme, tak vám tam posílám Go Your Own Way, taky Rainbow, Steel Panther, Iné kafe, ale teďka už pecka Go Your Own Way od Fleetwood Mac z roku 1977.
1: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
2: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
1: Zadarmo?
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
7: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
6: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
7: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
6: A dětem přidáme helmu zdarma.
7: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
6: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rokrát.

0: Právě nám dohrává legendární Motorhead a jejich Iron Fist. Hele, víte, že za chvíli budou chtít po našem rádiu občanku, když si budeme moct legálně koupit pivo. Rock Radio totiž oslaví plnoletost, je to tak, a chce to pořádnou oslavu. A tak se poprvé přesuneme z Plzně jinam do větších prostor, konkrétně do Zlína, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart. Těšte se na tváře Rock Radia, slušný rockerky, křest kalendářů a hlavně na tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. Jak už bývá tradicí, jména vám neodhalíme, ale když se pozorně zadíváte na grafiku na sociálních sítích a zahrajete si tak trošku na Sherlocka, možná na ně přijdete sami. A nebude chybět ani hudební překvapení. Lístky seženete na rockovyradio.cz a s nákupem moc neváhejte, protože pokud chcete ušetřit, kupovala bych teďka. Aktuálně je pořídíte za 790 korun. Budeme se na vás těšit a teďka do konce hodiny Škorpíci, YouTube, Scott Stapp nebo Tři sestry a jejich Mexiko.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji

0: nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem...

0: Sukorady.cz.
1: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Dneska nejvyšší teploty okolo 22 stupňů a co se týče zítřka, tak bude převládat jasno až polojasno. Ve východní polovině území čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost a doznívání deště nebo přehánek. Zítra nejvyšší teploty okolo 16 stupňů.
0: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Zdravíčko, moje milí, máme 10.59, mě se dneska nějak pletou číslovky, já už to vidím na ten podzim totiž. Za mikrofonem vás zdraví Kaja Klímová, která příští hodinku bude předávat Jazzlom Mírovi. Ten už se na vás určitě moc těší a má pro vás určitě něco připraveného. Ale stále jsem u mikrofonu já, abych vám zahrála nějakou tu slušnou rockovou muziku a taky vám pověděla o nedělním živáčku. Teď už ale vidím, že se o slovo hlásí, nebo spíš ke mně běží Bryan Adams a jeho Run to You. Škvoři budou zase na hraně, ale teď už Mr. Big, Just Take My Heart.
0: Rock Radio.

0: still won't hear.
1: Faith No More, Ech a Small Victory právě dohráli na Rock Rádiu. Takhle, pokud jste nestihli nějaký ten živák, tak na našem rádiu jsme si pro vás připravili zlatý dobrý živáček v éteru od 7 večer. A kdože vám zahraje? Europe, ano, ano, ano. Švédští hřebci se na vás těší a teda podrobně, abych vám přesně řekla, o jaký koncert se jedná, tak o Wacken z roku 2015. Tak laďte Rock Rádio, protože tohle si nechcete nechat ujít. Asi tak jako kysáky Deep Purple, Slash anebo Dogu, jejich Jsem trochu divnej, pecka z roku 2001.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte se.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Slušnej rok pro pamětníky.

Právě nám na Rock Radio dojíždí Manic Street Preachers. A hele, nikdy jsem vám vlastně tady ještě nezmínila nějakou zajímavost o Nirváně, tak víte, jak vznikl název největšího hitu grunge Smells Like Teen Spirit? Kurt Cobain název nevymyslel jako nějaký hluboký rebelský heslo, ale jeho kamarádka Kathleen Hanna napsala sprejem na zeď jeho pokoje větu Kurt Smells Like Teen Spirit. Kurt smrdí jak Teen Spirit. Myslela tím tehdy populární dámský dio

0: deodorant Teen Spirit, který používala Kurtova tehdejší přítelkyně. Kurt o existenci tohoto deodorantu neměl tušení a fráze mu přišla natolik poetická, že podle ní pojmenoval největší hit generace. A i tak vznikají největší názvy největších hitů, dámy a pánové. My si pojďme dát do konce hodiny Aerosmith, Communal nebo Him.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ne, můj oblíbený hrnek.
4: Tak tohle není dobrý začátek dne.
5: No to snad ne.
6: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
7: Alegria dny jsou tady.
6: Se slevou 7% na zážitky.
7: Zážitkové restaurace.
6: Pobytové zážitky.
7: Adrenalin.
6: Automoto a mnohem víc.
7: U nás si vybere opravdu každý.
6: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
7: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude oblačno až polejasno, během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Dneska je nejvyšší teploty až 22 stupňů a co se týče zítřka, tak převládat bude jasno až polejasno. V jeho východní polovině území čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost a doznívání deště nebo přehánek. Zítra nejvyšší teploty okolo 16 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný den, moje milí, odbyla nám 12. což znamená poslední hodinku se mnou Kájou Klímovou za mikrofonem a taky poslední písničku na přání, kterou vám splním já. Takže si pište na Messenger Rock Radio o píseň podle vašeho gusta. Jsem zvědavá na váš apetit, přátelé. My si mezi tím dáme Europe, Goo Goo Dolls, anebo taky Arakainy a jejich Adrenalin.

0: nám na Rock Radio dojíždí Offspring a Spare Me the Details. Tohle se prostě Offspring nikdy neomrzí podle mě. A co neomrzí je taky písnička na přání, protože jste si měli psát o písničku na přání a napsal mi Zdenda. Ahoj Kajo, zahraj nějaký starší Guns N' Roses, díky moc. Tak Zdendo, vybrala jsem My Michelle's Alba Appetite for Destruction. Je to taková jako asi nejstarší forma podle mě jako Guns N' Roses, který najdete teďka. Appetite for Destruction vznikl v roce 1987 a prakticky odstartoval celou éru Guns N' Roses. Taky nám tady zahraje Daniel Landa nebo Baby Metal, ale taky legenda Ozzy Osbourne z jeho Mama I'm Coming Home. Ale teďka už vidíme, jak tam Axel vyčkává a to on nemá rád. Hlavně, když my čekáme na něj, ale nemusíte dlouho čekat, protože Guns N' Roses My Michelle právě teď na Rock Radio.
1: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
2: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
1: Zadarmo?
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
6: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
5: Co?
6: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
5: Sklaprostroje.cz.
6: Specialista na skla pro pracovní stroje.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Právě nám na Rock Radio dojíždí Motley Crue. A moje milí, je čas se s vámi rozloučit. Za mě už to převezme Míra. Už teďka můžete objednávat na našem messengeru Rock Radio písničky na přání. Já vám teďka ještě oznámím, co nás čeká do konce hodiny. A pak se definitivně rozloučím. Blink 182, Crucifix, Foo Fighters, Struts nebo Nickelback a jejich Photograph. Moje milí, my se uslyšíme až v říjnu. Mějte se krásně. Čau.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: To je úplně k sežrání.
5: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Cože? Říkala Yogis?

0: really wish I hated you.
1: No, tak prej, proč něco neřekneš a opravdu si přeju, abych tě nenáviděl, no nevím teda, tomu vůbec nerozumím. Pojďme se dát radši další zprávy o počasí, který už mám nachystaný pro vás a my tady připravený, koukám do toho, je to opravdu hodně zajímavý, tak si na to chvíli počkejte.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Slušnej rok.
7: Rock Radio.
6: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
1: Bylo 13 hodin.
8: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak, vrkneme se, jak bude dneska odpoledne. Čekejte oblačno až zataženo na jihovýchodě území, zpočátku místy až polojasno. Od severozápadu se na většině území Čech večer i na Moravě a ve Slezsku vyskytne déšť nebo přehánky. Později večer bude v Čechách od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti dokonce 23 až 26 stupňů. Pozor, v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů, na Šumavě a v Beskydech kolem 17. K tomu mírnej jihozápadní až západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu a později večer se změní na severozápadní a pozor, můžou přijít nárazy až 15 metrů za sekundu, který když si tu počítám v tabulce, to je 55 km za hodinu. To už není úplně málo. Vychází nám z toho, že máme ještě celkem pěkný den babího léta, ale dávejte si pozor, aby vám to venku neodfouklo čepici.
9: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
7: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Ano, ano, víkend, konkrétně neděle, konkrétně 20. září, takže nám zbývá asi tak poslední 2,5 dne z astronomického léta, protože jak dobře znáte ze základní školy 23. září, nebo tak nějak okolo, začíná astronomický podzim. Koukám do kalendáře, svátek slaví muži a chlapci jménem Oleg. Oleg je samec od Olgy, předpokládám. Přiznám se, že osobně neznám asi ani jednoho, ale věřím, že nějaký nás poslouchají, takže těm přeju všechno nejlepší. Pokud vy nějakýho znáte, nezapomeňte pogratulovat. Já jsem Strejda Míra, máte naladěný Rock Radio a samozřejmě pokračujeme v rokovém víkendu. Myslím, že kolegyně Karolína už vás pěkně navlhčila, tak si myslím, že není důvod, aby jsme tady v té jízdě nepokračovali. Mám tu nachystanou muziku, uslyšíte v nejbližší době kapely OMF, Noid a Bad Wolves a taky vám dám možnost, abyste si nechali něco zahrát ode mě. Takže napište mi zprávu přes náš Rock Radiovej Facebook a já něco vyberu a pak vám to tam napálím. Teď se jdu nasvačit a jestli dejte muziku na Rock Radio.
7: Rock Radio.

0: Na Rock Radio ve 13 hodin 18 minut dozněli Halloween, který vzpomínali ve své písni, co dělali v Tokiu. No, tam je taková čtvrť, to si pamatuju, taková ta s těma červenýma lucernama, určitě to bylo první místo, kam se šli podívat, aspoň doufám teda. Dáme si další muziku, bude Chris Cornell, bude Vitacit a budeme taky hrát na přání, jak jsme slíbili na začátku hodiny a my tady na Rock Radio sliby samozřejmě dodržujeme. Takže vylosoval jsem jedno přání, napsal mi Karel, že by pro svou přítelkyni Míšu chtěl zahrát klasiku od Boomtown Rats I Don't Like Mondays, protože pondělí máme zrovna zítra. A kdo by taky měl rád pondělí, tak já dodávám, že Garfield zajisté pondělí rád nemá, já taky ne. A samozřejmě muziku si pustíme už za chvíli na Rock Radio.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: Nabízíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
5: Pojďte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
4: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
5: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
4: A dětem přidáme helmu zdarma.
5: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
4: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, hlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: 13 hodin 39 minut a na Rock Rádiu dozněli Nightwish a jejich píseň Nemo, která teda paradoxně nemá nic společného s tou ztracenou rybičkou. Je to první single z alba Once, který vyšel 3. května 2004. Album samotný následovalo potom v červnu. A Nemo latinsky znamená nikdo, to asi znáte. A v podstatě autor skladby, což byl Tuomas Holopainen, vysvětloval, že v té době měl prostě takový pocity, že je takovej ztracený, trošku touží po minulosti a že neví vlastně, kým přesně je a tak dále. No, byla to jedna z prvních písní, kterou se Nightwish naprosto zásadně prosadili mimo metalovou scénu a vlastně prorazili i mezinárodně. Zároveň říkal Tuomas Holopainen, že bylo dost těžký pro něj to zaranžovat, že ta píseň původně byla o dost rychlejší a delší a potom, že ten technik, který to s ním nahrával, říká ne, hele, tady to usekneme a trošku to zpomalíme, bude to lepší. A bylo to lepší, tomu nahrávali v Londýně symfonický orchestr, no vyšlo z toho to, co všichni známe. Tak myslím si, že je to fajn, pojďme se dát další muziku. Spin Doctors, Sabaton, Brian May, už za chvíli.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu, každá další vina odkrývá moji vinu. Ztrácíš se před očima, rosteš

0: Odvuku od rana a my si dáme další zprávy o počasí, už mám pro vás připravený, takže chviličku vydržte, uslyšíte za chvíli.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
4: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
0: Je 14 hodin.
5: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Dneska odpoledne čekáme oblačno až zataženo, na jeho východě území zpočátku místy až polojasno. Od severozápadu se na většině území Čech večer i na Moravě a ve Slezsku vyskytne déšť nebo přehánky. Později bude v Čechách od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti 23 až 26. V 1000 metrech na horách pouze 13, na Šumavě a v Beskydech kolem 17, k tomu mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, ale bacha, večer se to může změnit a vítr může mít až přes 15 metrů a to už je docela dost. Srážky 0 až 5 mm, takže bacha, zejména na horách a na severu, tam to může být až 10. Takže přes den pěkně, večer foukat a možná pršet.
5: Rock Radio, rockové víkend.
0: 20. září neděle, to máme dneska, svátek slaví Olegové, takže Olegům přeju z Rock Rády a všechno nejlepší k jejím dnešním meninám. Já jsem Strejda Míra a zdravím vás od mikrofonu Rock Rády a 1,5 minuty po 14. hodině. A vězte, že samozřejmě nepolevujeme, pokračujeme v rokovém víkendu, pokračujeme další muzikou, já vám tam natlačím něco dalšího. Teď konkrétně tady mám Metallica, Tanyu a Vítus. Myslím si, že to je docela silná sestava na začátek hodiny a pak se ode mě samozřejmě taky něco dozvíte, ale na to si počkejte. Nejdřív muzika Teenage Dirtbag. No, tohleto nevím ani, jak bych přeložil, tak si to radši poslechněte.
5: Rock Radio.

0: Van Halen dozněli na Rock Radio pár minut po čtvrt na tři. Píseň Dreams, sny. No. A tady ta věc pochází z roku 1986, konkrétně z alba 5150, a bylo to první album Van Halen, kde byl Sammy Hagar místo Davida Lee Rotha. Vyšlo to v březnu 86 a v podstatě to bylo první album kapely, který se dostalo na první místo hitparády Billboard 200, což, jak jsem říkal, to se jim jako předtím nikdy nepodařilo. Zajímavý je, že teda kromě kytar tam taky slyšíme poměrně silně klávesy, respektive nějaký syntezátor. No, tady ta skladba dlouhodobě je jednou z nejoblíbenějších songů, nebo nejoblíbenějších skladeb od Van Halen, a má to takový optimistický text, překonávání hranic, víra v sebe sama a cesta za sny. Takže prosím vás, následujte taky cestu za sny, a pokud se vám zdalo o tom, že uslyšíte další muziku ode mě, tak v tom případě vám tenhle sen hned splním. Mám tady Sex Pistols, Hardcore Superstar a Nirvánu. Už za malou chvíli.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
3: Kupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
2: Zadarmo?
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito. A když vaše srdce bije v rytmu salsy.
8: Yeso!
7: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Kluk, kluk, kluk, kluk. No, Lucie, černí anděle, tady ta věc notoricky známá z roku 91 z druhého studiového alba In The Sky, ale tahle píseň je mnohem starší, objevovala se už na pirátských vlastně gramofonových páskách v 80. letech, to znamená nějaký dema ze zkušeben a podobně. A co je zajímavý, tak možná většina lidí si myslí, že je to taková oslava nevázaného sexu, ale ve skutečnosti prej je to varování před AIDSem, který v té době, přelom 80. a 90. let, samozřejmě byl vážný problém, všichni se toho báli, já se na to pamatuju, jak nám chodil o tom furt někdo přednášet na Gimple a všichni jsme se regulárně báli, že to okamžitě chytne. No, dneska už je to naštěstí trošku jinak. Každopádně, dávejte si pozor a pojďme si rád další muziku, Vanastovy věci, Rolling Stones a Linkin Park, to se nám to pěkně rýmuje.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: Sam Forte Van na Rock Rádiu ohlašil příchod 15. hodiny a s tím samozřejmě další zpráv o počasí. Dáme si naposledy zprávy o počasí dneska odpoledne a vy si na ně chvíle počkejte.
1: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Dny Merien Viesku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
0: Bylo 15 hodin.
7: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Dneska odpoledne máme oblačno až zataženo na jihovýchodě území, zpočátku místy až polojasno. Od severozápadu se na většině území Čech večer i na Moravě a ve Slezsku vyskytne déšť nebo snad přehánky. Později večer bude v Čechách od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti 23 až 26 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 13, na Šumavě a v Beskydech kolem 17 stupňů Celsia. K tomu mírnej jihozápadní až západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Později večer se bude vítr měnit na severozápadní, místy z nárazy kolem 15 metrů. Což při přepočtu na kilometry za hodinu je asi 55, to už je docela slušná rychlost, tak si dávajte pozor.
8: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
7: Rock Radio. Rockovej víkend.
0: Je to tak, posloucháte Rockovej víkend na Rock Radio. Od mikrofonu vás zdraví Strejda Míra, 2,5 minuty po 15. hodině. Dneska máme neděli 20. září, svátek slaví Olegové, já těm přeju všechno nejlepší k jejich dnešním meninám. Dáme si muziku, Battle Beast, Calling a Aleš Brichta, to je jistota. Co jistý není, je, co uslyším jako na váš popud, čím mě hodláte inspirovat, respektive přeloženo, máte možnost teďkom si napsat, co byste chtěli slyšet, splním jedno vaše přání. Takže napište mi zprávu přes náš Rock Radiovej Facebook, normálně do Messengeru, kouknu za chvíli, někoho vyberu a pak samozřejmě zahraju. Ale teď si dáme Aleše Brichtu, Výlet do bájí a já si myslím, že to můžu věnovat všem pěti Olegům, který nás poslouchají. Všechno nejlepší.

0: Tak to byly Scorpions na Rock Radio, který nám hráli v rytmu lásky asi tak 2:45. My si dáme další muziku, to je jasný. Mám tady The Doors Down a Protea. A taky budeme hrát na přání. Napsala mi Jana a chtěla zahrát pro svýho nejlepšího kámoše Petra písničku Billy Talent Devil on My Shoulder. Že prej se tak často cítí on, teda že má takhle nějakýho ďáblíka na tom rameni, proto je to jeho oblíbená píseň. No. Znám to z kreslených filmů, tam se to vždycky takhle objevuje v těch amerických groteskách, je to pravda. Takže je to nachystaný, posílám Petrovi, Janě děkuju, že napsala a vy se na to chvíli počkejte.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Tlačíš?
5: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
9: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
8: Co?
9: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
8: Skla prostroje CZ.
9: Specialista na skla pro pracovní stroje.
10: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, hlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Mráven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: 15 hodin 39 minut 17 vteřin k tomu a na Rock Rádiu dozněly Red Hot Chili Peppers a jejich pecka Scar Tissue. Věc, která vyšla v roce 1999 na albu Californication a byl to, myslím, první single tady z toho alba, který vyšel v květnu předtím. Co je ale důležitější, byl to vlastně velký návrat Johna Frusciantého do kapely, protože John Frusciante se do kapely vrací velmi často, samozřejmě předtím odchází. Teď už je tam snad definitivně zpátky. Za mě teda musím říct, že bez něj to prostě není ono. Byli tam i jiný skvělý kytaristi, ale on podle mě dělá opravdu ten zvuk Red Hot Chili Peppers v takovém tom základu. To znamená, výrazným poznávacím prvkem tady té skladby Scar Tissue jsou zrovna ty jeho melodický kytarový pasáže s tím slidem právě. No, jinak tady ta píseň, jak si pracuje s tématem jizev po těžkých životních zkušenostech. Doslova ten název znamená zjizvená tkáň, takže vlastně vždycky, když zažijete něco negativního, tak se vám to vlastně jako vreje do té pokožky a už to tam zůstane, ale že to nutně nemusí být špatně, je tam ten motiv toho sarkazmu, tedy jako obranný mechanismus a vlastně fénix vstávající z popela. Čili kdybychom to přeložili do češtiny, co mě nezabije, to mě posílí. No, je to prostě perfektní písnička. Dostala dokonce Grammy v roce 2000 za nejlepší, v kategorii nejlepší rocková píseň a je k tomu i zajímavý videoklip, který shodou okolností režíroval stejný člověk jako slavný Give It Away. Natáčelo se to v Mohavský poušti a stačil jeden omlácený kabriolet a jedna kapela, jedna kytara se zlomeným krkem bez strun a bylo. Tak pojďme se dát další muziku, Him, Papa Roach a Škvoři na Rock Rádiu za chvíli.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
1: Gap. Individual style for every generation.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: chvilku, pár minut před 16. hodinou na Rock Radio britská kapela Marillion a jejich pecka Kayleigh. Tady ta píseň vyšla na albu Misplaced Childhood, který vyšlo 17. června 1985 a v podstatě to byl největší singlový hit Marillion v Británii, dokonce se tato píseň vyšplhala na druhý místo UK Singles Chart, kde vydržela 14 týdnů. No, zpívá to samozřejmě Fish, který napsal text, hudbu vytvořila celá kapela. A ta Kayleigh, o který se tam zpívá v té písni, tak není jedna konkrétní žena v přesném slova smyslu. Fish později vysvětloval, že ten text je směsí vzpomínek na několik jeho bývalých přítelkyň, i když teda základem byla žena jménem Kay. No to by chtěl každý, ne? Takhle si z těch bývalých přítelkyň jako vytvořit jednu dokonalou ženu, to už by potom třeba ani žádnou další nepotřeboval. No, naštěstí máme tu AI, tak třeba to za pár let půjde. Já mám připravený, pojďme od toho radši pryč, mám připravenou další předpověď počasí, naštěstí, nebo tentokrát už na zítra, tak si na to chvilku počkejte a dozvíte se, jak zítra bude.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: Ne, můj oblíbený hrnek.
7: Tak tohle není dobrý začátek dne.
8: No to snad ne.
9: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
10: Alegria dny jsou tady.
9: Se slevou 7% na zážitky.
10: Zážitkové restaurace.
9: Pobytové zážitky.
10: Adrenalin.
9: Automoto a mnohem víc.
10: U nás si vybere opravdu každý.
9: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
10: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
0: Je přesně 16 hodin.
13: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Koukneme, jak bude zítra. Větrno a v severovýchodní polovině území i deštivo. Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jen ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Na jihu Moravě až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6 stupňů Celsia a na Šumavě kolem 10. K tomu mírný, během dne většinou čerstvý severozápadní vítr o rychlosti 4 až 9 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů, takže bacha na to, to už docela fouká. Večer bude částečně slábnout, předpokládaný množství srážek 0 až 5 mm, takže podobně jako dneska, no prostě už se musíte trošku oblíct na to.
13: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Rokový víkend, roková neděle 20. září, to máme dneska, svátek slaví Olegové, těm přeju z Rock Rády a všechno nejlepší k jejich meninám. Já jsem Strejda Míra a minutu po 16. hodině vás ubezpečuju, že samozřejmě pokračujeme dalšíma 60 minutama tý nejlepší muziky. Kdyby vás zajímalo, co teď uslyšíte, tak mám tu Europe, Seven a Brian a Adamse, to si dáme na začátek hodiny. A později v hodině vám taky povyprávím o našich rokových narozeninách, tentokrát už 18. Tak neodcházejte od přijímačů, abyste o to náhodou nepřišli.
13: Rock Radio.

0: Rock Rádiu po Stanley ve čtvrt na pět, nebo chviličku po čtvrt na pět, jeho solo a píseň Wouldn't You Like to Know Me. Tady ta věc pochází z roku 1978, z prvního alba solovýho Paul Stanley, který vyšlo 18. září toho roku. A zajímavý je, ne to, že si to sám napsal tu skladbu a taky nahrál a produkčně si ji vedl, ale že vlastně tehdy se celá kapela Kiss domluvila, že každý z jejich členů prostě natočí solovou desku a potom to vydej všechno stejný den. No, jako to není špatný nápad, když máte tak dobrý muzikanty, že si každý z nich dokáže napsat celý album písniček, který vlastně jsou docela v pohodě a použitelný, a pak si to všechno vydat. Všechna čest. Už jsem dost nic dlouho, nic podobného teda jako nezažil. Jinak zajímavé je, že tady ta skladba nevyšla jako single, ale později v podstatě se prosadila znova, protože Stanley to vytáhl znova na svý solový turné Live to Win. A je to taky, myslím, na koncertním filmu One Life Kiss. Tak, pojďme na další muziku. Slade, Trivium, Green Day. Za chvíli na Rock Rádiu.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Sklaprostroje.cz.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Sklaprostroje.cz.
5: Specialista na skla pro pracovní stroje.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
8: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
7: Proficolor. Zadarmo?
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
9: A tomu říkáte hodně?
11: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

0: my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

No, pokud máte žízeň, tak samozřejmě je nejlepší se něčeho napít. A já tu udělám svůj oblíbený oslí můstek, nebo spíše sloní můstek, protože napít se můžete třeba na narozeninách Rock Rádia. No, ale vezmeme to pěkně po pořadě. Tak, máme za sebou další rok, v podstatě letos budeme slavit plnoletost, 18 let, jo. Už 18 let, vám posíláme do uší slušný krok a uznáte sami, že to se oslavit prostě musí. Musíme udělat pořádný mejdan a rozhodli jsme se poprvé, že to teda uděláme fakt jako ještě větší a přesuneme to z Plzně, konkrétně do Zlína, kde v sobotu 7. listopadu zcela totálně ovládneme sportovní halu Datart. Takže těšit se můžete na tváře Rock Rádia.

0: 7,90, ale každý měsíc se budou o kilo zdražovat, takže bacha na to, a taky by se mohli vyprodat. To znamená, uvidíme se tam, těšíme se na vás a teď už další muzika, Bon Jovi, Panoptiko, Ozzy Osbourne na Rock Radio.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: To je úplně k sežrání.
6: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Cože? Říkala Yogis?
7: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
8: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
7: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
8: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
7: A dětem přidáme helmu zdarma.
8: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
7: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.

0: Na Rock Radio doznívají Wasp a jejich píseň Wild Child chvilku před 17. hodinou. A my si dáme další zprávy o počasí, tentokrát na zítřejší den. Chvilku vydržte.
1: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
2: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
1: Zadarmo?
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
0: Je 17 hodin.
11: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Mrkneme se na zítra, jak to vypadá s počasím. Větrno a v severovýchodní polovině území i deštivo. Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jen ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty je 12 až 17, na jihu Moravy až 18, v tisíci metrech na horách kolem 6, na Šumavě kolem 10. A k tomu mírný během dne většinou čerstvý severozápadní vítr 4 až 9 metrů za sekundu, bacha s nárazem kolem 15. No, takže co to znamená? Znamená to, že bude daleko větší zima než dneska, takže už se budete muset prostě trošku oblíct.
12: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
11: Rock Radio. Rockovej víkend.
0: Rokový víkend na Rock Radio máte naladěný zrovna teď, 1,5 minuty po 17. hodině, vás zdraví od mikrofonu Strejda Míra. Dneska je neděle 20. září, svátek slaví Olegové, těm přeju všechno nejlepší samozřejmě a my si dáme muziku. Mám tady nachystaný Ghost, Kaiser Chiefs a Iron Maiden a taky si myslím, že by bylo fér dát vám zase po nějaký době šanci, aby vy jste si něco vybrali, aby vy jste zvolili, co uslyšíte v našem rádiu. Takže napište mi zprávu přes náš Rock Radiovej Facebook a já se tam za chviličku podívám a potom něco vysypu zpátky k vám. Takže překvapte mě nějakýma zajímavýma požadavkama a teď už si dáme Iron Maiden. Can I play with madness? Můžu si hrát s šílenstvím, jo, ale jenom do večerníčku a potom zpátky.

0: Tak, Adi je na popel, Dimitri na Rock Radio, 3:15 po 17:45. Tak, nás samozřejmě čeká další muzika, mám tu třeba Avatar nebo AC/DC. A taky jsme si slíbili, že budeme hrát na přání. Samozřejmě ještě předtím, než pak naplno rozjedeme rok na přání, ale to bude až v 6 hodin. Takže nepředbíhejme, teď jsem vybral přání jedno, který mi přišlo na náš Rock Radiový Facebook. Napsali mi Zuzka s Hankou, který uklízejí po víkendový pařbě a chtějí k tomu zahrát něco od Supertramp. Nejradši The Logical Song. Přiznám se, že tohle jsem ani neznal, ale našel jsem to u nás v archivu, protože tam je toho hodně. Je to nachystaný, takže máte se na co těšit. Uslyšíte za malou chvíli na Rock Radio.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito. A když vaše srdce bije v rytmu salsy.
4: Yes,
3: tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
4: Yes, so!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
6: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
5: Zadarmo?
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Země vzdálená 17 hodin a 40 minut na Rok Rádiu. No, tak země je možná vzdálená, ale co není vzdálený, je teda rok na přání. Ten se naopak hodně přiblížil. V podstatě se dá říct, že nás od něj dělí už jenom pár songů. Tak já vám řeknu, který to jsou. Bruce Springsteen, Five Finger Death Punch, Daniel Landa. Jo, takže to si ještě vyslechnete, to jsem pro vás já tady nachystal a pak už dostanete volný pole a volný ruce, abyste mohli sami si to tady řídit, sami si to skládat, sami si to vybírat. Pokud už teď víte, můžete samozřejmě mi to posílat už teď předem klidně, já si to tady budu pěkně rovnat. Pokud nevíte, nebo to potřebujete zopakovat, jsou takový lidi, tak já vám to na začátku hodiny pěkně všechno znova zopakuju, jak to má být, jaký jsou pravidla, co kam poslat a tak. Aby to bylo úplně jasný a naprosto neprůstřelný. Takže plán je jasný a teď už muzika na Rock Radio.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
6: No, to by šlo.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: To byly Nightwish, na Rock Radio uzavřeli vlastně tady tu hodinu. Stejně tak jako uzavřeli tu regulérní část rokovýho víkendu. Zbývá nám poslední malá část a to je rokový rok na přání, ale to vy máte rádi právě. Takže pustíme se do toho, jen co si dáme poslední zprávy o počasí a ty si dáme za chvíli.
1: To je úplně k sežrání.
2: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Cože? Říkala Yogis?
4: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí, jinak jsem

0: Sukoradi.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
3: Bylo 18 hodin.
4: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
3: Tak si dáme poslední předpověď počasí dneska. Podíváme se, jak bude zítra. Čekejte větrno a v severovýchodní polovině území i deštivo. Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jen ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia, na jihu Moravě až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6 a na Šumavě kolem 10 stupňů. K tomu mírný během nevětšinou čerstvý severozápadní vítr 4 až 9 metrů za sekundu. Místy s nárazy kolem 15 metrů a večer bude vítr částečně slábnout. Předpokládané množství srážek 0 až 5 mm, ale na horách a na severovýchodě území až 10 mm a pozor na návětří Beskyd tam až 20, takže tam radši ani nechoďte ven.
5: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
4: Rock Radio. Rock na přání.
3: Ano, ano, rok na přání na Rock Radio startuje přesně 2 minuty po 18. hodině, dneska v neděli 20. září. Já jsem Strejda Míra, zdravím vás od mikrofonu a jdeme na to, já jenom stručně zopakuju pravidla, takže já budu hrát to, co vy budete chtít slyšet a vy budete chtít slyšet to, co si vymyslíte a nějakým způsobem mi to sdělíte. Řeknu vám, v jakém pořadí to můžete udělat. Tak, buď mi pošlete e-mail na adresu prani@rokovyradio.cz, nebo můžete psát zprávy přes náš Rock Radiový Facebook, normálně do Messengeru, a nebo mi můžete i zavolat, ale to ještě vydržte, to vás speciálně vyzvu, protože zatím to tu ještě nemám porychtovaný a naše telefonní ústředna ještě leží ve skříni, musím ji teprve nejdřív vytáhnout. Takže pište, posílejte požadavky, posílejte vzkazy, můžete mi k tomu vždycky něco připsat, já to tady potom rád do éteru přečtu. A na začátek si dáme Guns N' Roses a jejich Civil War a posílám to všem Olegům, který dneska mají svátek. Teď mě napadlo, že Olegům se asi říká Olin, teda předpokládám. Tak všechno nejlepší a tady máte ode mě Guns N' Roses.
4: Rock Radio.
6: I don't like it.

0: What's so civil about war anyway?
1: Rock, rock radio, rock na přání.
2: V přístavu Dover kotví loď, na moře se dej a s námi pojď, příliv se zved, tak vyplujem hned, duj.

Tak, napsala mi Míša z Náchoda. Ahoj, Rokrádio. Dneska jsme s dcerou zvládli výlet, zmrzlinu, jednu menší rodinnou krizi a návrat domů bez ztrát na životech. Teď vařím večeři a konečně mám chvíli klid. Zahraj nám, prosím tě, Protea a jeho verze Wellermana. Momentálně to u nás vrčí. Ale u nás taky. Tak, pojďme dál. Zdraví Pavel, jsem zrovna na D5 se směrem na Plzeň, ještě pár desítek kilometrů a jsem doma. V autě kafe, za oknem nedělní provoz, vy mi k tomu děláte nejlepší společnost. Zdravím všechny, co jsou ještě na cestách a hoď mi tam prosím Nino Solda do Odskapa, to jsem opravdu dlouho neslyšel. Tak Skapé, našel jsem to, máme to tady, pojďme se to pustit.

0: Posloucháte Rok na přání na Rok rádiu, napsal mi David s Kubou z Ostravy. Ahoj Míro, tak mluvil jsi o Beskydech, tak pojďme si je zahrát. Měli jsme dneska jet jen na hodinku zejít do garáže a nějak se nám ta hodina protáhla skoro na celý den. Auto pořád nejede, ale rádio jo, takže aspoň něco funguje. Zdravím všechny, tak... Slyšeli jste, Beskydy jsme si dali, je to klasická pecka od Dugy. Každopádně teď přichází ten okamžik, kdy mi můžete zatelefonovat, takže to čte číslo 725-844-424, kdo se první dovolá, vybírá muziku, takhle jednoduchý to je. Takže uslyšíme se za chvíli na Rock Rádiu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
3: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
2: Zadarmo?
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Tak, do roku na přání se mi dovolal Fanda z Prachatic, ale bohužel to někde padlo. Zřejmě v Prachaticích mají nějakou elektromagnetickou anomálii. Naštěstí Fanda mi stihl říct, že bych chtěl něco od Metallica z Černýho alba. Ale ne Nothing Else Matters, tak jsem tady vybral Wherever I May Roam. Je to tu nachystaný, Fando, doufám, že rádio vám běží. Posílám ti to, jak jsme se domluvili, měj se krásně a zase někde naslyšenou.

Tak, v roku napsání na Rock Rádiu Queeni Bohemian Rhapsody napsala se o tom Marie z Prostějova, pravidelná posluchačka. A píše, že to posílá manželovi Jirkovi k jejich výročí, že už to vydržel 31 let, tak ať ví, že si toho pořád ještě všímá Marie. No tak 31 let, to už je poměrně slušná doba. Tak, a máme tady další přání. Napsal mi Kamil, že sedí s dětma na benzíně u Prahy a čeká na manželku a poslouchá, tak jestli bych je nemohl pozdravit a zahrát jim nějakou písničku od My Chemical Romance. Tak já vás všechny zdravím a posílám vám píseň, která se jmenuje na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
1: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
0: Zadarmo?
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje.cz.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Ne, můj oblíbený hrnek.
4: Tak tohle není dobrý začátek dne.
5: No to snad ne.
6: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
7: Alegria dny jsou tady.
6: Se slevou 7% na zážitky.
7: Zážitkové restaurace.
6: Pobytové zážitky.
7: Adrenalin.
6: Automoto a mnohem víc.
7: U nás si vybere opravdu každý.
6: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
7: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
10: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
11: A tomu říkáte hodně?
13: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

Rok napsání na Rock Rádiu, Alice Cooper dozněl, stavil domy z ohně. No, já vám to přání přečtu celý. Ahoj, zdraví tě parta pěti zoufalců z chaty u Orlíku, co právě zjistila, že zítra musí do práce. Kdo dojíždí za sebe taky a optimismus se pomalu vytrácí, nehledě o vodě, která tu ani nebyla, tak aspoň muzika drží, zahraje nám Alice Coopera. Tak tohle to všechno proběhlo samozřejmě a já doufám, že se vám podaří to tam nějak poklidit a zítra se do té práce se dostavit, protože konec konců někdo pracovat přece musí. Tak, další přání píše mi Ondra z Prahy, dnes poprvé po hodně dlouhé době, nedělám nic užitečného, hodlám v tom pokračovat minimálně do večera. Kafe, gauč, pes a rock radio, ideální program, prosím One od YouTube, ať mám lepší náladu. Jo, to je taková píseň pro lepší náladu, tady to máš.

Ruku na přání, doznívej Halloween, If I Could Fly. Napsala se o to Renata Zavířová, píše, že píše z práce a má před sebou ještě pár hodin změny. A kolega tvrdí, že její muzika je moc hlučná, takže by mu chtěla dokázat, že se dá ještě přitvrdit. No tak Halloween, to je opravdu velká klasika. No, jdeme do finále, máme tady poslední přání. Napsal mi Tomáš z Českých Budějovic, že odevzdal děti, jejich mamince po víkendu a je doma podezřelý ticho, ještě neví, jak si ho bude užívat, protože nebo jestli mu za 10 minut začne vadit a každopádně chce pustit White Stripes a píseň Fell in Love with a Girl. Tak tady Tomáš, Tomáši.

0: just repeating now.
1: Tak, to byly White Stripes a tím uzavírám dnešní rok na přání. Nedá se svítit, víc už toho nestihneme, protože za chviličku udeří 19. hodina. Nebuďte ale smutný, za prvý zítra máte další rok na přání před sebou a za druhý začíná rokový večer, což je taková příjemná část dnes, si myslím, kdy uslyšíte jednak spoustu muziky a za druhý začínáme komplet živákem, takže nudit se určitě nebudete, protože Kamil vám už za malou chvíli, až mu to předám, představí tady ten záznam koncertu od kapely Europe, který je opravdu legendární. Takže se to s Kamilem užijte, já vás zdravím, já jsem Strejda Míra a uslyšíme se zase v neděli odpoledne na Rock Rádiu. Ahoj.

Při neděli večer posloucháte Rock Radio, s vámi je Kamil Dráb a máme před sebou další 60 minut živý muziky. Dneska se o ně postarají švédští Rob. Tuhle kapelu si většina lidí spojí s jedním jediným hitem. V tomto případě je to The Final Countdown. Jenže každý, kdo jejich tvorbu sledoval dál než jen přes rádia a hudební televize, dobře ví, že tahle parta sázela jeden hit za druhým, tedy v první a druhé polovině 80. let, kdy byla nejproduktivnější. A není to jenom o jedný písni, ale celý alba a vlastně i samostatní skladby jsou naprosto skvělý. Po návratu v novým tisíciletí dokázali vydat několik studiových alb a postupně se z onoho melodického hard rocku 80. let posunuli k tvrdšímu a syrovějšímu zvuku. K nevůli všech skalních fanoušků, který právě opěvovali tvorbu druhé poloviny 80. let. Mezi něž se počítám i já. Ovšem bylo by nespravedlivý říkat, že všechny ty alba jsou nepovedený. Naopak, kapela Europe na nich vždycky ukázala, že umí napsat silný písně. O tom je i album War of Kings z roku 2015, který je poslední v téhle řadě a k němu se vztahuje živák Live at Wacken, který vyšel v roce 2015. Wacken Opener je pro rockovýho fanouška něco jako fotbalový Wembley. Když tam kapela dostane prostor, znamená to, že pořád patří mezi špičku. A mimochodem, Europe jsou znovu hodně aktuální. Po dlouhých 9 letech letos přichází s novou studiovou deskou Come This Madness, která potvrzuje, že kapela rozhodně nehodlá žít jen z minulosti. První ukázky naznačují návrat k osmdesátkovému zvuku a k tomu, co Europe dělalo Europe, za což se v posledních dekádách tak trochu zbytečně styděli. Tak si pojďme připomenout Europe v okamžiku, kdy stáli na jednom z největších metalových festivalů světa a dokázali, že nejsou jen kapelou jednoho slavního hitu, ale pořád plnohodnotnou koncertní mašinou. Dnešní rokový živák patří albu Live at Wacken, tak si ho pojďte pořádně užít.

0: Rock Rádio. Rockovej živák.
1: We're having a concert time.

0: Umělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
3: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
2: Zadarmo?
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětirájetour.cz.
8: Bude vejdán.
10: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

A ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

jednou zaklepu na nebeskou pránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže.

jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro, před hájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna?
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
2: Mládenci, změna, ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No.
2: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
2: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
1: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
2: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
1: Ale...
2: Jak se jmenujete?
1: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
2: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Čí seš?
2: Z Prahy. Kde je ten hostinský hernájs?
1: Já mám v Praze dceru, nějaká Homolková, neznáš ji?
2: To je otázka, tohleto, to už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Prosím vás, právě mám 1 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
0: Rock Radio. Konec legrace.